0: Hi, Rock'n'Roll Bieltour, tam też jest tema naszym hudżnym serialu Crescendo. W swoim dżęsniejszym Crescendo pak lada se man Hiduszka zaso raz do stawizno kapało. W Niebelčicach je po drugiej światowej wojnie zawieszcze najznaczniejsza trójka aktywna była. Niebelčanska trójka.
1: Crescendo. Hudżba krótko a słodko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hudžbneje trojki bi Handri Cyš, kiš je serbskemu rozvose pred 25 letami vo spočatkach zestave povedal.
3: Ja so dostah v leči 46, jako mori vučja, do Nebelčic. A v Nebelčicach so spivali, dživadvorali, biše na jara pilna, aktivna serbska modžina. To navedovaše, umil se vo sebe Cyš Juri Hostakec. A ja so ze Jurijom sem jara spišnje spčečelil.
2: A tute přečelstvo staraše so vo niekotry škúli v umielský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Živu Hilžu. To je na Živadvora rá, v malej obsadce a v Živu Hilži, však so tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tiež dobre bolo, kdyby sme zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastavila popravom Nebelčanska trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král, toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe, Juri Hostak však bio hudžbne jara nadarene, raješe dlavio, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospital na akordeone.
2: V tutej obsadzce starachu so čvonojo vo zabavu na najšelakorišich zariadovaniach v bližšej okolinie. Ale?
3: To, što je tedom problematické, mušak nemiahme také srbské šlágre. My sme započeli v prvním rade s ľudovými spirami. A dokež modžina však chceše tež silnejšo besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
2: A tak nastachu najprv nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěseň Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčer do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiavo cici let dovo. Nebelčanska trojka so odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spivy pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
0: Seman Heduška je nám predstavil Nebelčanskú trojku. Mala hudžbná a spevná skupina, kotraž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne a sa tež vo niekotre škúli novú kompozíciu za srbské svedčenie postara. Ich najznačnejší spev zakliči netko ve vopčívanej verzii. Vosom dos na pošešťich.

0: Je napošestčich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Wenn die Pumpe im Moab sichernich Liertach Puno war Millinan ja nastatsch. Gleich Energieowe Konzern Leax Gili, Pojadas Havonse Stenisch Schompschisiasko im Wupisanju, Gottrisch Wunje se Sakonia sa Saruchenje sa Staranja z Milinu. We Paje Pschilu Benja, Bechu Nou Millinanju Spotschat, Gdweite Satz Zitzetich Liert, Worte Ritschmoli. Leax explizitne Vita, so Nervob Sao je Sakon Hinakatsch Spotschat ne Planowane, Jaden Bonus sa Ju Niemskeje, alle so Wobstea Sauschit gerät. Regione samsne Chance. Zdoromade dvaja šestdesač džičimi štvrteho do sedmeho letnika je prozninske lievo serbskeho šulskeho tovarstva v vodovech Hendrichecach dere vuknijovane. Dženca startuja džiči zromadne ze šest štola dovarjemi, mje z nimi štyrjo študenča, do džesač njurskeho přebytka v vodčerstveni Šukverksenland. Planovane su v rečnem lieve mez druhým pučovania, športove poskytky, přespolne r a nazvučovanie serbskeho spieva zromadne z bosčanom Donatom. Dživa, koho vokovo novije mirjenskeje stacije Pančicach Kukovje maja na zemje zakončene bič. To zdjeli krajne zarjaca v obsvjet ratarstvo a geologiju na naprašovanje. Projekt pači njeđe 400 posta tisac euro. K tomu sužate tež instalovanje mirjenskeje tehniki a zvosađenje areala z rostlinami. Z novej mirjenskej staciju pri kloštorskej vodže moža přichodže nimo pegela tež mnóstvo vode mirič, kotrež po rjece čeče. S pomocou tutych informacijů očakuje se lepše obličenia za tvar nových připravů po dvou kloštorskej vode. Mez Lenianskim a Parcuskim jezorom blízko Vojarec maja nový turistický poskyt kve Vužijskej jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vulada švotnitka vumijovské tvorbe se šelakými vužijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kež s kšižarymi abo z národní drastu. Zotovili su je šulaki a šulerio vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šulerským projekče v kooperácii se zamerovým zjazkom Vužijská jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnejšovo tematice v odpovednych motivov informovač. V Budišine je tu chvíľu klub Mono na kamietnej hase zaurene. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskotéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť, čo hoďa so potom vod názemy, tež sa so za privátne zariadovania knihovač. To bych upoviesť, čekíš namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmejeme jacem ročelovač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné pri 27 do 29 stopniach.
3: Puče naše končinie sú svobodné, dotaz sa tež pri pučach niče nebyska, jeli pak sa to biorania zmeni a vynišť to uľadače. Prizoče sa rade polanajú pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. A pak pre môj Milan a Matej, mám dobrú jezbu.
1: Serbski Rozvoz.
3: A dobrý start do dňa, ci pana pošestčich.

Zaujes če praji nimale, kuždemu z vas ljubi připosluchario Epos Homera v dodom dejach od desoj sa nešto. Znano, z četejší žo wabenja a trailere videli za nový film v runje tutej Odyssey. Je oficiálne čera nemských kinách zabežal. Aj to je nový film režiséra Christophera Nolana, jedného z najslavnejších scova, kýž by pri filmách kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režisér. Alle Odyssea je non plus ultra, z nemenša štojš náročnosť nastupa. Noch zu zcova direktne za film Vabič, ale sem jednore zahorjeno o tom, kajke proce a kušte su za nju nasobrali. Vam zcova šir vosebitostki dopovedač ne možu. Ale celo film je so na analognem IMAX-filme verčo, nic digitalne, kajš hevak dženciši džen zvašnjom, s tým je obraz tak vulki a vutre kajš je nož možno, ale nimale 600 kilometrov analogneho filma sú navrčeli. Přes 5300 kostýmov zešili, přes 2000 statistov za jednu scénu zasadžili ľute extréme poteky. Prenie menená a kritiky, ký som vidžal a čítal, sú predovšem pozitívneho rázu. Ja so přichodnú pondželu sám o tom šesvedču. No jasná, no treba čo tyž vy, pokiu zadiščikujte vedro přichodných dňov. Dalsze terminowe pokiwy mam nedom za was. Wasser Menschino, bana po 60.

Lady Gagas Pawe Hujbu za Disco. Hoj a Disco Majak und Stigina Teschwe Sulschitz auch tam przeproscha na wiesne Swedzin. Dżensa natoči so piwo večo šestčich z rejemi za modoch a starych z skupinu Fanta Ci. Jutze potom przeproszuja też leca zaso na celenie jednatku od jednej a cioch je potom zromane kopepicze. A večo, džesači smeče so potom na rejach ucoch novač. Nedželu sleduje išče džen za svojbe, porančim pive převedže so jednačih ubeđovanje za džiči a potom cioch, vulki svedženski program. A nedželu vesela so, bezo mnoze z vas zavešte teši, že na vulki finale svetovih mištostvah kopajnce, Španji činjo prečvo Argentinčanam, v Sulšecach uvotuja od dževečih public viewing. Přičane tydži nedželu zakončí so ústajenca s žunským mídom Kočebuským srbským muzeju. Do toho však pak proša išče nakové a to dženca z Iris Brankačkové, Maju Nagelové, Helu Stolecký a berlínské fotografku Karlu Pohl, kotraž všetké tři žony potretvaše. Kole reča o tom, što je na potrejach vidžeč a išče vážnejše, što nie je vidžeč. Všetky štyri umelče rozestaja so svojich tvorbách ze staviznami, krajinu, kultúru a identitu a pokazuje ženské perspektívy. Čenca po podňucioch Srbským muzeju Kočepusu. Na kultúrnej zároče Srbského ľudového ansambla ustupí ľudce večer na po 8. spievaka Milena Vočarec. A ešte pokiu zelové ukočovanie kočine, ktoréž mimo so popravom dženca prevešť, so dla blížaceho nevedra přesunie, a to na příchodný piatk od 5. do 7. kočine.

0: Daniela Hazec z Bjova Haj, krotko po cibilki našišč serbskim rozvosu. Haj, serbskih digitalnih pomocnikov, tih je sči mjestem tojšto. Pšelat namakačem jezdrujem na portalu digiserb.de, hače to tak mjenovane Zoblex, digitalni svunik z Njemčine do Honjosrbšine, hače to pravopisna kontrola za programe kajš Word, abo LibreOffice, abo hače to pševožovanski program Sotra, kotrž či bjev sekundo serbskorečne pševožk na nemski tekst zestaja. Runje pala Sotre su novosce zajšvetne vozevili. Klemens Schmid je so s tem bliže zabiral, što da zatim ci.
1: Pajmas tak. Za večinu vuživarjev, kiš se sotru dživa, so bohu se uspešne nemsko-serbske abo serbsko-nemske pševožki zestajčali, tuta novostka, kde nebude svet spovalaca, a tola za to abo tamnoho stano zajemava. Pševožki hoďa sa menujce od netka jako LinkedIn. Štuž po takým zromadne s nikým na pševožku dživa, môže tu tun svojemu kolese dále svač.
0: To pak nie je jenička novosť, epsotra, nic Klemenso?
1: Cele pravie, wo wiele praktikabelniša je dalša novosť. Menujce hoďa sa s pomocou tak menovanie OCR-funkcie, netko tiež texte z obrazu pševožiť. Příklad, mače ako viesne tovarstvo v nemský flyer a chceči jun rádu v serbský reči mieč, da spoznaje sotra na základe fota šitke textové pasáže v obraza a z toho pševožk zestaj. Dobíš tre dotali ešte přidatne, dvieci korektúre na texte činič, topak slúša při pševožovaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utrne Jack Klemensi Schmidt, kiš informoval vo novostkoma i pševožovanskej app Sotra. A netko přepodam svoje Robbie Williams.

0: Je päč menšinová. Došestčich.
1: Nábožné slovo.
0: Slyšíme dženca od Cecílie Zelnákové z Pančíc Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíte vy, když vy pouny lékařské čarany takhle čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemůže. Většina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacu staviznu, kotraž mě zabírá. Ve větším měště bydliše bohatý muž, kotraž vidíše se sám jako dobrý kčešťan a taktež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše se předjedžu ze svojbu Boha prošo, zobetala všem kudým a potřebným ľuďom pomhal a jim stajne do škědži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potřebný vojav možnou prošachu odpokazato, haj samo jí s němdrymi svojami nasvary. Jedno dňa by při ním jeho pětšlitný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak nán zaso junu prošery pomoc odpokaza a jeho vospět s lozymi svojami zraní. To byl hulčec Jara z Rudny. Večer, po zvučené modlitve, obročí se syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať se s nimi započeť, snapšečí vynan. Z očom aj plných očakovaniu odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
0: Tobie je Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova s nábožným slovom na roku Franskej vikárie. S tým je 4 menšiny do 6.

Hej, Veroniku Zaroniku, tež pravidelne samským rozhlasu svičíme. A to plačí tež za Tučich. Za Mariu Madsenu napríklad. Ona zaspíva nám všichni hodinia. Tež Mirčin Veclich nám vo dobrom slove zaspíva. A kež ptak sa znočuje Anna Vikingec. Toda krok po kroku, ano? Toto je Oliver Thomas, mini sedom po šestich.

0: Da bin Oliver Thomas. Hi, Hujmnik, as Nate Hujmnik, Sveta Nate Hujmnik, hier tisch Brian May, Vanim Genetska, www. Nee, Moment, weder musst nicht du steh, na stotter nicht.
1: 3, 2, 1. Www, weder, weder musst, a Wunamakanki.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May svieto znaty. Jeho sound gitary je runie ta charakteristiski kaj škudžariata frizura, kotruž ženca hišče kaj 70 letach ma. Brian May pak ne je jenož uznamny gitarist, ale tiž vedomostnik. So wie, mnoho učibnikov ma čestny doktorát, kaž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vedomosť stežno v jeho staršískym domie rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May ako modostny svoju preniu a hač do džensnišeho vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilov motorského. Po šuli London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prenej fachovej nastavkaj tutem času vozeví. Tola jeho vedomostnej kariérie pšinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90 let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přiušem je hiščeli 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svetnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 ležesatky sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu vúlce v všech tých letách obdžival. S tým pak nie je Brian May svoju vedomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěma projektom aj na zásobu džival. Vezo tež ďakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Napríklad je on za misiu, z kotrež sú prvný raz sva leče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, z kotrymiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vedomosti aktívny umienka Brian May svieči nedželu svoje 9.70. národní.
1: Veda, vedomost a vunamakanki.
0: Od Mirčina Vienka a netko svišim Briana Maya ze skupinu Queen a I Can't Live With You.

6 hodin, 7 a 43, čas a pokybe. Stojíš, chce svedčiť sa nech konce dženia dosúšec, poda tam svedča viesny svedžin, dženca natočí sa pivo večer 6, zrie mi za modrch a starých skupinu Fantazí. Júce potom přeprošuja, kaž kvíže leto na celenie jednatku, od připona jeny a cioch přizamknie sa potom zromane kovy piče, večer 10, smieče sa potom na rejach vúcechnovač nedželu, džedále, svojibne džen, po rejnším pivie převedže sa jednačich vúbeďovanie za džetši a potom cioch sleduje veľký svedenský program a večer, nedželu večer v viesče, finále svetových mistrovstv kopajnce, tež tun tam pokazuje utuja public viewing od večera dževečich. Zelové ukočovanie kočinie pod heslom Naša příroda dá sa voptač poskytca všetké generácie, kýž bieše popravom dženca planované, sa dla blížaceho nevedra přesunie vo týdžin na příchodný piatk od popoňa 5 do večera 7. Přichodný týdžin nedželu zakončí sa ústajenca s žunským vidom Kočovúským serbským muzeju. Do toho však pak proša ište na kove a to dženca z Iris Prankačkovi, Maju Naglovi, Helu Stolecki a dalínsky fotografku Karlu Pohl, kotraž všetky tři ženy potretovaše. Dženca popodňu cioch serbským muzeju Kočovúsu. Zaradová noc už činie tisa cvičko, prosím vás júce na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marínie Viezdy od večera 7. Mimo osobitých obrazov a scénov ze cvičko doživíte tý šučbu, miest druhým ústupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú si do kloštra přeprosili a Vožičanská rapsodia zarejuje. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online za 12 €.

0: Es wird das nette Hit, es wird das nette Spivara Eltena, Jonna a Dresdner Nietz, es wird das nette, alles nette, bir Nebelschitzach, Bordrui, es wird die Wenja aktivna Troika, Nebelschanska, Troika, so im Jensisch im Crescenge, Lada Simon Heduschka, Sassoras, Dos Dawisno, Kapao.
1: Crescendo. Hudschba, Krotko, a Svotko.
2: Jeden ze sobustavu povojnskeje hudžbneje trojki bi Handri Cyš, kiš je serbskemu rozvose před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja so dostach v leči 46, jako mori vučio, do Nebelčic. A v Nebelčicach su spivali, dživodvorali, bišena jara pilna, aktivna serbska mođina. To navedovaše, umio se vo sebe Cyš Juri Hostakec. A ja so se s Jurijom sem jara spišnje spčečelil.
2: A tute přečelstvo staraše se vo nekotrškuli v umjevski vupot ze stajnje novimi kreativnimi idejami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Dživu hilžu. To je na dživodvora hra, v malej obsadce, a v Dživu hilži však so tej spivače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spivania, by tež dobre bolo, kde bychme my zapletli trojku alebo jen kvartet, a z toho je nastava popravom Nebelčanska trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král, toho runja vúčer v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe, Juri Hostak však bio hudžbne jara nadarene, raješe dlavir, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospital na akordeone.
2: V tutej v obsadzce starachu so čvonojo vo zabavu na najšelakorišich zariadovaniach v bližšej okolinie. Ale?
3: To, što iš by tedom problematiske, mušak nemiahme také srbske šlágre. My sme započeli v prvním rade s ľudovými spirami. A dokež Modžina však chceše tež silnejšo besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
2: A tak nastachu najpriede nové serbske texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Borze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěseň Vesele dženca. Handri Cyš poda so nekotre leta potom jako vúčer do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiovo cici let dovo. Nebelčanska trojka, so odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spivy pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
0: Simon Heduška je nam predstavio Nebelčansku trojku. Mała hudžbna a spevna skupina, kotraž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne, a so tež vo nekotroškuli novú kompozíciu za serbske svedženje postara. Ich najznačiši spev zaklinči netko v občevanej verzii.

0: Michaela Melzerova to bier, influencer katitul reka, Adrie žaden influencer, ale pšiušim sveto znato je muž, vo katrem šmirčin venk džensnišim serialu www rozpravja.
1: WWW. Wieder, wieder Mosch, Wunamakanki.
2: Jako Gitarrist skupine Queen je Brian May svieto znate. Jeho sound gitary je runje ta charakteristiski kaj škudžarja ta frizura, kotruž ženca išče kaj 70 letach ma. Brian May pak ne je jenoš uznamne gitarrist, ale tiš vedomostnik. So wie, no učbnikov ma čestne doktorat kaj napšikvat Elton John. Tola Brian May je se svoj doktorski titul astrofizice z disertaciju nadžival. Fyzika a vědomosť stežno v jeho staršískym domě rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišeho vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilou motorského. Po šuli London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prenjej fachovej nastavkaj tutem času vozevi. Tola jeho vědomostnej kariérie pšinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90 let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Pšiušem je hišče le 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svetnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 le 10 sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž nebe nichtu vůlce v všichtych letach obdžival. S tým pak nie je Brian May svoju vedomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěmaj projektom aj na zásobu džival. Vezo tež ďakovano svoje populáriče, ale je pšiušem fachové přinošoval. Napšikvat je on za misiu, s kotrež sú prvný raz sva lieče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, s kotrimiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vědomosti aktivní umienka Brian May svědčí nejdělu svoje 1970. národní.
1: Věda, vědomost a vůnamakanky.
0: To by je Mirčin Věnk z naší rubriku www. A tohle je Brian May ze skupinu Queen.

0: Možné slovo.
1: Magenca Cecilia Zelnakova z Pančíckukova.
2: Ľubí připosúharia, što činíče vy, když vy plné lékařské čaranie takrát čas zabývače? Vôľka rozmova však nastač nemôže. Väčšina pacientu dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štiehovacú staviznu, kotraž mě zabíra. Ve väčšom mieste bydlíše bohatý muž, kotraž vidíše sa sám ako dobrý kčešťan a taktiež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modlíše sa předjedžu ze svojbu Boha prošo, zobetala všem kudým a potrebným ľuďom pomhal a im stajne do škiedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vo jaumožnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s nemdrými svojami nasvarí. Jedno dňa by při ním jeho pětšlitný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak nán zaso junu prošerí pomoc odpokaza a jeho vospět s lúzymi svojami zraní. To bu hulčec jara zrudne. Večer, po zvučené modlitve, obročí sa syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať si s nimi započeť, snapšečivý nan. S vočom aj plných očakovaniu odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnakovej z Pančíckukova na dávku farské vikárie.

to sú kumple a to je Josef Donat. A tohle je Dennis Wenzel, jen ze sámských interpretů, ač dođe večiš. Jutce večer, kulturní záhodže budešinje, dženca sámským rozhlasu Milena Vočarjec. Noc pak sluša skupine Trojozink. Tute spiel po takim išče svišiče dženca, netko pak najprede Katie Melua a potom Milan Greulich. Thank you.

Na polach, sečo močo va, sečo moči a konc tydženja, dženca a juce večo, moči zavesče bas v Sulšecach. Šako přeprošat tam konc tydženja na vjesny svejdžen, započejo dženca večo šestčich, to navtočí so pivo, potom sleduja rije za modrch a starych z skupinu Fantazii. Juce že dále, připoňu jeny s celinom jednatko, potom cioch sleduje z Romane kofe piče a od večera džesačich smieče so na rejach prave ucechnovač. Niedziel lutejš išče nimo nie, to sleduje džen za svojby, po rejnčim pive převedže so jednačich v ubeđovanie za džeči a cioch potom vulký svedženský program. A niedzielu večer, so mnoze z vás obvěstí, že na vůlky finále světových mistrovství kopance věsela, Španičenio přečivo Argentinčanám, Sulšeca hůrtuje od večera dževečích public viewing. Zelové ukočovanie kočinie pod hesvom Naša příroda dá so voptač, poskytk myslené za šitke generácie a popravom plánované dženca, so dla blížaceho nevedra přesunie vo dokvádne týdžen, potekým na přichodný piatk čas v ostane samsne od 5 do 7. Přichodný týdžen nedželu zakončí so ústajenca se žunským výdom Kočebuským serbským muzeju. Do toho pak proša ještě na kove, a to dženca z Iris Brankačkové, Maju Nagelové, Helu Stolecky a berlínské fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitke cí žony portretírovala. Čenca poponjúcioch Serbské muzeu Kočebusu. Júce potom prosím vás zárodová noc vzčinie 1000 svičko do kloštorské zárody kloštra Marijene Viezde od večera 7. Tam očakuje vás vizo v obraze a scéne ze svičko, ale doživíče tejš húčbu, miezdruji mústupí duo Helena a Jan, a tiež kuzvaria sú se do kloštra preprosili a Vužičanská rapsodia zarejuje. Po takým zakujždo nešto pýtla, podľa si ja myslu. Cibelky na dživeč je, netko slyšíme skupinu Trojozink.

Vyskač ste v Vojorecach, kajž sem ve Vopkanach pokyvach, ičo praju dalši Vyskač, ste mjes Kroščicami a Jasencu tam na Pšivinci. Tam kečbu posta je dovolené a tam mirja spiesnošť. Ďakujú za pokyvach.

0: Orange so.
1: Magenta Cecilia Zelnakova z Banšic-Kukova.
2: Ljubi připosluhaja, što činiče vy, když vy plný lékařské čarany takhle čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemože. Většina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacu staviznu, kotraž mě zabíra. Ve větším měště bydliše bohatý muž, kotrež vidíše se sám jako dobrý kčešťan a taktež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše se předjedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudem a potředým ľuďom, pomhal a jim stajne do škědži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potřebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s němdrymi svojami nasvary. Jednoho dňa by při ním jeho pěčlitný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak naň zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospět s lozymi svojami zraní. To bu hulčec Jara z Rudne. Večer, po zvučení modlitve, obročí se syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što da chce s nimi započeť, snapšečivý nan. S vočom aj plných očakovaniu, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu vyslyšeť.
1: To je Cecília Zelnaková z Banšic-Kukova s nábožným slovom na roku franskej vikárie.

0: Vice nie vedeli przepast, che novu sersku reportažu v RBB televizii a to našoga reda Vužica, titel jo Metz Drastve. Při gažbě Nímskego dňa Drastvo ve botach zabira se reportaža s vesebnosčami serskeje Drastve a tam vesebne s tymi, kterýž burske hreže. Jadnu mam při telefonie tojo Marion Stenzelova z BWE Göre. Dobre žen, Marion.
1: Dobre žen, Anja.
0: Jo, naša nekajšna kolegoka jo jadna z tých protagonistkov ve filmie a mega se týkame nic leta dvojko sme groma že živavé. Kamerové tým jo pedla bo, ako se bola ve žilojskej šlodarni. A co se tam kšiva?
1: Ja, also ja, muss im Grunde nicht gast, som aus der Nintertreber was drast du, som se pschätze Uposchütze war pladrugig, alle, ja, boah, Ninter Naz hast du, gast mam Ninter Zas, ako Rentnerka, asch ja, se dam skoins nir samaschisch, ja, nu, svoisku drast du, adlatok som boah, pladelie Münchowie, Vigilowie, witte drastu wie Schlodderni, som se tam informirovala. Som dosta va dario nu drastu vod moje švogornice. Ta jo mi va košulu uše, a jo groni va hotu košulu možas zes. Ja som to uprobirovala a mi ne pasujo ad latok som se pon rozuživa. Nintom musim raz ve steliu. Ja, vodom rozkranjaš kakni lepe. Lec ta stara košula se goži, aber novu šištaš. Ad latok som tam bila.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż? Co my wierzysz, co se szi wesobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wierzim to hove bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemeniła. Przecy, wiecy, zisi, modostnych, młodych żeńskich nosy, przy Šakých gošpach sersku drastu, a to nic jano svežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežilsku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo pšibiravo v slednich letach, musim groniš. Tojo me nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svežili 700 a žasiš let biva gora, ten vesne jubilej, a tam jo mervi voze s drastvami. Teke ve susetnich sach, te luže, te ženske se drastu oblekaju, ja no tak, gaš se zmakaju, aber gaš so duce, aber teke gaš su ve kupce, aber sonuju, aber co ja vem, gaš se privatne, gaš se skremserom so duce, pon se oblekaju, teke ve lijem casu drastu, a teke te žiši. A dlatok vjaselim se, dokolaš ja by to pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho pšigetujome vese, máme veľgin aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Stenzelovi se net dali rozgranjam, wenn jo protagonistka v novem serskem filmje vo drastvach s titelom Metz Drastve, viče film vižišo v RBB televizi 20 minuto pojadnogo v našom reže Vužica.

0: Pej, dame se Marion Stenzel, do vejo, protagonistku v novem filmu v odrastve, kateri že vidiš v RBB televiziji večer. Marion, co miš svejsku, sersku drastvu, jo dlatogo bila v šlodarni v Žilovje, co by jej svejska drastva v Sobinski veznamenila?
1: Som bila na serske rozšerjone v uši šuli, a v togo časa smo cestči drastve nosili a to jo za mňo bylo celo druge zacuže v serske drastje. To jo mi pirira za mňo velika cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskému ľudoju. Som sersku rec vyšava od mojeje starie mame, ta jo poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8 živých let stará, tak nekak. Ja nie som od nie veľa nauknula. A ona jo přece čach mieva také v zjavnosti sersky poveda, što jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo to netrebaš v žincažnom casu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspar, da mein Interview mit Drast wird so schätzige Titel Filme, sind doch am Ende ja auch schmatige politische Wesnam.
1: Na kuschte Pat, doch gulasch, da Drast war ja to wenkone Znamje, asch Pschiesfuschame serske Moludoju. Gasch zu Serbe Grommage, steht doch ja noch Drast war, a serska Rez, asch de Luge, Swische, až sme drugi ľud. Hovace, až sme civilne, aber gronim raz nímske oblacone, pondoch nichten nevie, jota nento serboka, aber nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pát rec a drastva gromadu súšate, to cú ja teke groniš, ale za mňo jota politický voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokázaš, vížišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v meste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šúži zmakáš a spívaš, což je srdu zase bylo v meste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímskú menšinu, rovno tak ako za politikáriu, müssme hüschi ho, müssme žive, a müssme kšute žel vúžice a bramborskeje. Ono tak, ako ve Sachske se ve.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopio se nové serský film našeho reda Vúžica ve RBB televízii s titulom Metz Drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedáva.
1: Jo, čo som veľkým ráda.
0: Veľa viasela z nového drastvo. Spodeského drastvo.
1: Ne, o godova, ale to búža.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok v UKW na frekvence 9.6.4 a v livestreamie pet rbb-online.de/zoben.

0: Najlubša zabira mjadveža Barnabasa jo, až se mjot okolo guby mažo, a pyn ze svým jizykom mjot lížo. A tam, že s jizykom věc netrefijo, tam ze svýju packu mjot doblabe mažo. Gržine dvůjko dajo se mjadvež Barnabas na svýncu sejže cys pydobaš. Teke největší mjodový kruž jo raz ulízane. Ale žedna hrabcická mjoda nesmijo uši vestaš. Mjadvež Barnabas sunio svoju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycio go gvova venjom.
1: Halo? Halo? Slyši mi nichten?
2: Ja, slyším nieco. Ale neviem, svitku se berio.
1: Halo, som ho. Ho ve kružu s mjodom a njamgoviece ven.
2: Ty miniš až tvoja gvova ve kružu štici. Tvoju tvustu ríš, ga hešči vižim.
1: Pomygaj mi to lapšo sem šim, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygałaš i pomygaš. Jo, nie to wiem. Pójdź w obgledniwie za mną, wystaju kruż miazy bomama, a nie to sięgaj, mjadwież Barnabas. Sięgaj.
1: O, to beli. To tak czarne beli. Każ cu głowu z kruża sięgnusz.
2: No, pyn takie wice nie wiem, jak bym mygałaś i pomygasz. Tým kruž rozbíš?
1: Omejca, nie pengaj o mej nejlubší kruž do kusu. Nie, nic rozbíš.
0: Myška myšolinka je mudra myška, ale v hudrogu teke nejgirších huskoščach. A napšadu, pšałem oko glušu dopomína se na to, až jo mjadvež Barnabas pšeliš narský mjadvež. Togodla opytujo mjadvežoju nieco napovedaš.
2: Hej, mjadvež Barnabas, nesom si vista, co se tam blíže. Nesom ju ešte žedného u nás vyževa. Znajuš snaž ty ju?
0: Naraz sveše myška plop a mjadvež Barnabas jo svoju gvovu z kruža ušegnú.
1: Co? Žoga psížo?
2: Barnabas, ja som si milíva. Tam tohle nicht nepříže. Si ty znáš Janok vůz krůža v ušignu, dokula se taky násky byl.
0: Mjadvež Barnabas jo se pysměval a jo pydaril myšce myšolínce slědné chrapcický mjoda.
3: Jo, redna věc, gaž myža małe zvěrětko velikému pomaga, šenicka. Mejša vjazove künste ženia Lubežučka a Gelciki.

0: Pe, da mi se Marion Stenzelovejo, protagonistko v novem filmu v Drastve, kateri že vidišo v RBB televiziji večer. Marion, co miš svejsko, srsko drastvo, jo dlatogo bova v Šlodarni v Žilovje, co bi jej svejska drastva v Sobinski v znamenjiva?
1: Som bova na srske rozšerjone v uši šuli, a v togo časa smo cestči drastve nosili, a to jo za mňo bylo celo druge zacuže v serskej drastie. To jo nepirira za mňo veľká cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskomu ľudaju. Som sersku rec vyšava od mojeje starie mame, ta jo poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8 živých let stará, tak nekak. Ja nesom od neje veľa nauknúva. Ona jo přece čach mieva také v zjavnosti sersky poveda, što jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo, to netrebaš v žincažnom casu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje Daminento vor Metze drast, wird so schätzige Titel, Filme, Sittogo Meninja, Aschmatek, Politiski, was nam?
1: Na Kustepat, Dokolas, ta drast war, ja, to Venkone znamje, Asch Pschisfuschame, Serskemo Ludoju. Gasch zu Serbe, Gromage, Stetojano drast war, a Serskarets, Asch Deluge, Swische, až sme druhý ľud hovace, až sme civilne, alebo groním raz nímske oblacone, pondoch nicht nevie, jo to nento serboka, alebo nic, až nepovedáme. Za mňo na kúšte pát rec a drastva gromadu súšate, to cú ja teke groníš, ale za mňo jo to politický voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokázať, vyžišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred čižaša letami prišiel na staré výky v mieste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šuži zmakáš a spívaš, což jo srdu zase bylo v mieste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žiel v Úžice a Bramborskeje. Ono tak, ako v Sakskej sebe.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopil se nové serský film našho reda v Úžica v RBB televízii s titulom Metz Drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedáva.
1: Jo, ja, všasem, veľkým ráda.
0: Veľa viasele z nového drastvo. Sporského drastvo.
1: Nie, gotová, ale to buža.

0: Service.
1: Dešto ve vjetro jo ne lepša gešpa, a besutali do naših regionalnih muzeov, abo ja dajom vam pšeglit. Wie serbske ženske Užicu je historiju a kulturu inaca komuske, nic nieco na tom jo zgönime žinca ve rozkronje s umiocokami ve serbske muzeju, tam bužo finisaža aktualne ustojence za ženske cim pögledanim. Šišća do rozkrona s Iris Prankačko ve jo maju naglo ve jo a ich Bilder a Porträte su be ustajence wiežeš Ronotak Melbe Barlinskeje Erna Krügerovie predke 100 liet jo pabova ve Bortach a Porträtiru vava serbske ženske spesna vame ve tých Bildach to šieške živenie a teke gerdosť tých ženských. To rozkrono jo nete zika čich vedpodnia zavisče dajo teke kofie tykajnc ustajenca beže ešti až do 26. julia. Žincajšne serbske ženske, abo ženske v serbskih drastvach, vižišo v aktualnej fotovej ustajence v Čupcu, tamne žitovi skvat, Kornšpajcha, pokažo uživa bošajnskeje fotografuki Šnega Svojce Nadin, vena pokažo mode ženske, ktorež sebje oblagu narodnu, abo ludovu drastvu ve vesebnem svietle. Titel ustajence jo pasujuce bošajnske reflekcie mjaze čugami a svietvom. Za šišče veteje Ustajence vidíš o také výtše ve serbském magazíně Vůžica ve RBB televizii. Ustajence stojí ještě až do septembra. Měščenský muzej ve Hošibuzu pokáže tuchlu živěnské realite Vietnamezu v Dolně Vůžice. Dva světa, ak jste zvědzené přes živo kulturu, naturu a tvorišnost. V Ustajence se vedpěščují přašaně vestaša v té nové domoni změny a kariňu v toho cuzigo a znatého. V 80. letech jsou přišli vietnamské živašerie do DDR, šaké jsou vestali, vesebná Ustajence ulice je jich čojenia. Víče bůže k tomu ví, inženier Doppelnja Sege Jasuschich. V Žandovie, miestčanskim žilu Hošibuza Joviče Svežin, pyšne program vás vecakujo s muziku a viele možnosti obšiše do rozkrona. Na vukach pšidroze Elisabeth Wolfoveje ustupujo ukrajinský kor Paljanicija, alternatívna rockova kupka No Name a Mohamed Alabu na jednom tých nejstarších instrumentov sveta na arabskej út z Jenet Esedova na violinie, také serbsko-nemský repas stoj ustupio, se vie bužo viele tek bytované za familie s malými žišimi. Víče ved na počích vedpodňa až do zíka šestčích. A nient mám ešte dalšne tepe za všech a klubuju literatúru. Přiduca štipendiátka Boršenskej závožby Teje Blejche Ressort a Špa bužo Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Hršebusa ve svojich knihách Die schönste Version, jo vena teke to serbske ako element přeživava ako žil šetnego živenia v Hršebusu. Išti jo to chylu pšec, ale veto vážne nento vížeš, 6. a 20. augusta bužo Thomasojc citaš vrkovach tam ve Blejche ze svojich najnovších knihů, kteréž ujdu konc julia, což tamž dejali se južo něnto rezervirovaš přes mělku na rezervirung@bleiche.de. A všechno naše pokazky namakajo šoteke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.
2: Jo, a kake bužo něnto vědro na koncu týženia.
0: Vědro.
2: Žince vestanje o pomracone, kde se padaš a grimaš při maximálně 36 gradách, víče změmo maximálně jano ještě 6-20 gradů a níže lučí a 20. Z většího, kde pomracone vestaš, svinsko pak může se o tam pokazáš, kde se padaš víče a přes víče, lec to při tom vestanje, nevíme.
3: Я уеднам се с табу, мей мак да ни мене

Ako všetci nižilu vedna pojadnok v UKW na frekvence 9.6.4 a v live streamie pet rbb-online.de/zoben.